To je dosť derie, so zaso najšvob přes noc, ale tiež vokomik nebieše tam na malý vokomik, tiež silnejší viecik. Ja neviem, kak poľa vás vúpada, že tiež dženca áno som so načivo podala, no to si v liesach vidžal, so sú tla trochu tiež väčšie hauze z štomu spadali. Zavisče bych u to dajke, kýž bych u hýžo vúsknete vúsušené. Što vysča metrologojo za dženznišu sobotu, što nače stopňu pokaza žive slibro, no ale po začuču je trochu zimnišo dženca najvyššie hodnoty okolo 21 stopňu. Se svunčkom startujeme dženca, potom sa zase připodňu viecik trochu přidruží a na večer milí tiež zase se švielemi ličič. Když poľadáme na jucišu nedželu, vostanie přes cívy džín sucha, když tu startujeme se svunčkom, potom so přidruža močele a od popřipodnia so zase plné svunčko pokaza temperatúra ve hodnoče najvyššej 19 stopňov. A pondžela vostanie přes cívy džín šíra snanos sok na večeru ještě raz skrutka svunčko vůdrapa, ale sadžič so nohcu. Temperatury ve najvyššej hodnoče 22 stopňov.

0: Zunächst Dutschko Dorania, hinaische Zwuki, nitko.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosvos, Sport.
0: Zjanom Rihoriam.
2: Volejbulová rezerva muži športového tovarstva Viktorie Worklec Raje Jensa na obvodnej runinie v pokalnom kole vo zača do finála. Vo cioch rieka přečivník v športovej hali Daimlerovej vyššie šule v Budešinie CVJM Zorelc. Jeli Worklečinio duel do budu nastupia oni nedom potom přečivo do večeri Budešin Ludwigsdorf. Koniace športové tovarstvo při kloštorskej vodže pančice Kukovie Jensa a Juce v Horkách hostčičel cia ciceteho jechanského turnira. Prúvovania zmeja tam v přespolnym jechaniu dresúrie a skakaniu. Verš k nedželu popoudňu pečich budži jezdženie lokálnych matadorov s koniacimi zapšahami. V vúbeđovanským programie stia cukonie 22 prúvovaniu. Kopajnca na krajnej a tež na okresnej runinie stia v rajnych plánach pokalne ry. Dženca popodňu cioch raje prinie koparske mústvo Estiot Kruščice ve Viazeňce. V samstnom času nastupia nebelčenio v Bretnigu a pančenio ve Veľkove, Nimsce Veľkau. Pokalne koparske ry júce nedželu, Dvemaj Drevnica, rajne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice a Budesa Budešin pozbe Glauchau. Domiacu lepšinu jutce popodňu cioch zmeje druhé koparske mústvo SJ Kruščice, kdež přijedže do Kruščic v okresny vyšší ligist z Linovca. Radvorská rezerva raje tež doma, tež od popodňu cioch a to přečivo prinjemu mústvu z Vachava.

0: Mě z nimi jich profesorka Anja Timanova a hosťo předstajíš hudžbne dživadové program ve Teluxu ve Bivy Vodže. Dalše predstajenie je Dženca večer. V Horní Vúžici trénuja od džencnišeho fachovce za komunikáciu vojska, kak so letaky se s balongami rozdžela. Na zvučovaniu s menom Eagle 1 vobdžili so niedže posta vojaku a džesač jezdžidvo, kajž krajne komando Sakskeje na naprašovanie serbsko rozvasa zdžili. Ve přechodnym maj týdenio maj dáža vojace balonge hač do 5 km vysoko stupač. Potom so nad cíľovými končinami letaky odmetaja. Přitom jedna so vo zvučovanské letaky se symbolom a informáciami za namakáriu. V nuzom páže informuje so z letakami ľudžo, kýž bydla v letma přístupných končinách. Kamentný dom Budešine svedčí let za svoje peča 30-letné vobstače. Vôľku jubilénu party zmeja dženca sociokulturálnym centrum je na Kamenskej droze. Mies druhým se zdopomnenkami na nedeše, kajž tež aktuálne projekty. Tute sadžia na kultúrnu mnohotnosť a čestnahamtský angažemang predovšem mladých ľudí. Veršk džencnišeho svedenia ste koncertaj skupiny Berlínska droha a Janka Hanka. Nimo toho predstaj so publikumy 29-letný Harald Muller, kýž má české korenie a naviduje kamentný dom od sreč Julia. Na 30-tych drastových výkach tutom konstudenia historickým starým ešte Gredingu, blízko Ingolstadta, vobdžila so tiež serbské jutrune spivaky z Delní Vúžice a Slepoho. Maja tam svojské stejnišča a prezentuja so na vôbemaj dňom aj tiež na jevišču. Votem informuaše Nadine Adamova z Janšojského muzea, kotraž je přebyt k serbských jutrunech spivaku organizovala. Na 100 stejnišťach poskyčuje nádobnú drastu, drohotné pfáty a drobné tvory. Drastové výky ve bajerském Gredingu přičahuje každé leto tiež nadregionálny program. A to bych upojistče, kýž namakače na našich stranách v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Pokomikne 14 stopňujú ve mieste bio dňa viecik přibiera a přitrúža so tiež mročele maximálne 21 stopňu dženca. Júdce potom startujeme se svunčkom, potom pak znova mročele k nám přičanú 19 stopňu a punželu takhle okolo 23 diana.
2: Na pučach so ničo nestáva, tuž dobrú jezbu do dženstnišeho hrania.
1: Serbský rozvoz.
2: A nezabudžte svoju cetlku, kýž ste si napísali, když chcete nakupovať 4 po napu 7.

Česač po napu sedmiche. No, što planujete za džencnišu sobotu najpredaraz? Vomeres nedač samo sobie se kove zvarič. To sem dženca rano tež činiva. Potem so je Blanka Funcina mi potom šišva prase se te kove zvariva, haja sem, to dobište kanu spode stajč. Vy vište šo. Dženca, kak hodite so serbska reča kultura živje dale sposredkovač? Včera su v tem tešižove vojereca chričeli dženca punže zupsob, tak menovane zariadovanje dale, v tamnišej kufa cve džen zabiraja so tam s dživaničkami, kulturnimi a hučnimi programami hač do večera. Slebovne biskopski jubilej v Drežďanach. Drežďansko-mišňanský biskop Heinrich Timmer Eva svedči dženca slebovne jubilej svoje biskopské svedčizne. Svedčenské kemše sú napo jednačej do podňa v Drežďanskej katedráli. Vezo sú všice na to přeprošení. Drevce svedča viesne svedčen pod hespom zromadne svedčič kulturu doživič. To vútrobne vás júce nedželu na svedčenskú vúku přeprošuja. Viažky sú od popřipodnia 2 maj vúbeđovanie vo hňových voboru, što bychu viesne svedčenie bez takých vúbeđovanie byli. No. Kulturný program zmia a tiež prezentáciu rezbaria. Tešo ľubosťu maja viesne svedčen dženca tam započnú a júce dále svedča. Tam zmia tiež přeladku starej ratarskej techniky dženca od dopodnia jednačej.

0: Zatkula.
1: Nešto da heva.
2: Hej, tak spěšně so vo nemíně tute lečo. Víčtura je nimo a šíce sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na malé divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučovač, krosnovač, abo celé jednoje při vodže ležeč, šítko to svúša k pravému leču. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vedžeť, što sú v lečných prozinách činili a što by ich najrenče doživine. Šítko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zatkula.
1: Need savage. Poncelo vecho.

0: Več menšinu dosedeme še.
1: Nábožné slovo.
0: Ma dženca Bianka Vincena ze Spančic Kukova.
2: Dženca, na soboče, máme snáno kvílku, zdychnenčko za sebe. Hára zajšvých dňu je za nami. Prostej čišine vúboko zadechač a vúdechač. Začuč, kak vútroba bije. Dosos vúchač. Što nietko rúnie triebam. Múdrosť indického mnicha, kýž sem nedávno čítava, rieka, pokoje započína so tým, zo so každý deň znova vo svoje čivo a svoj duch staráš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkáčam, mám sama rúce. Brneš svišu šedne veľa horkých poviesťov. Tola každým z nás je telko božích darov, kmanosťov, talentov, telko čivoty a moci. Vúžívajme to. Krize sveta nehoďa so prieč. Naukme, z nimi vopkáčeč. Přemyslujme, kde môžeme namiestne zapšimnič, kde mávem sobu skutkovač, a kde sa tomu, štož nemáme rúce, přimierič. Když dovieriam so Bohu, nejsem sama. Tutem zmysle přeju nám čenc mirnú kvílu za svoje potrebnosti, čas za Bože dary, kýž smieme vúžívač, a vokomiky plnie ľubosti, kdež môžeme s vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ľadač.
0: Dobre, Bianka Vincena z Spančic Kukova ve nadavku tamnejšie farskeje vikarie. Cimenčine do sedmich je.

kvetkami, když můžu se hižo přichodne stučky na poskač. Jako Milena Vodžare cíště zpěva svišu, zapunžeme do mezinárodní hudby. Doto pak najpredara se veselíme na spěvky Šradost Dari z Danielu Hazec. Na kukovské rodiště, tanky Jelcnie a na svět za dojemi Veronika Kalinučce naspěva. No a připovědža se mody muž, mody zpěva, kotrž dobí na kůždy pat ve kůždy svoje stůčce tyž svoje jméno rec Jason Derulo poskače.

0: Dobre ranie, dzieci. Še tyši, že wopkicz buwali, zo su baczoniacy niezda na sach naraz prózne.
1: Hej, a ja som dżęca na Milinowodzie. Cyle wyle wastoczku w jednym rynku siedzio widziała. Što da te tam činja?
0: No hej, wone maja tak rec ptaču zromadžiznu, a kajš svoj ižo pšeradži, so romadža. Nitko, když su dny poma ukruče a noce zimniše, je menujcu za vastojčki a bačone na času, so napuč do juha podač.
1: Dokal da dokvadne do juha.
0: Tuž to vastojčku leči hač do Afriki, potek im zmištruja viacore 1000 kilometrov. Za takého malého ptačka je to vulký vukon.
1: A bačone, leča vone tiež tak daloko?
0: Väčšina z nich haj. Niekotre pak vostanú tiež Európe, dokiaľ sú tu zimy od leta k letu bole mive. Vona príčina zo ptačky z cyva odleča nie je blížaca so zima, ale pobrachovaca pizza. Vastojčky žeru muchy, insekty, kuntvory, tých je zimie vo veľe mene hač leču. A tiež žáby, myše a šlinky bačon tu zimie žane nenamaka.
1: Kak ta ptaki pytnu? Zo je z nimi na času, co napuč podač?
0: Praje so, zo stajne vokuvo 8. septembra vastojčky odleča. Pola bačono je to trochu predu. Vone nimaja viezo žaden kalendar, ale pytnu zo je pomal zimnišo, dny bila jak ruče. Tak so nekak 2 nedeli doho, do toho romadža pretač nastupia potom daloki puč do juha.
1: A zvodkel vidža, do kotreho smera dobia?
0: Ptačky orientuja so na sluncu. Maja tak rec slunčne navi, a tun kytro dere funguje. Najviace z nich leči leto v oblito po samsne čarie. Jedna vastojčka leči svojim živeniu pšerisku trojce.
1: Vozmu bačone a vastojčky popravom samsne čaru?
0: Nic cele. Bačone vužívaja čopve prúde povedce a tute ich nesú. Vastojčky dobia ze svojimi kšidleškami pilnišom machotač, zo bychu k cíli doličeli.
1: To je vo sebe za tých, ký sú lica prvný kruč podľa, za ošte ketro vulky dodom dy.
0: Cele viesče. A viešte, što je za mne najväčší div, tož to z nich namaka k letu na leču svoje niezdo zaso, když so sem nauruča. Vostajče potek im niezda tajke kajkež sú, zo môžeče kšidleška tých pšečelu k letu zaso tu ve Vúžicu vítač.
1: Božeme vastočky a bačone, přilečče stroj zas k letu na leču.
2: No a zobe so naša bačoniaca liština zaso pelniva a runie dženca pred tyženom sem na vodžniatom polu pred Lepoltom vosom nače bačonou naličiva. Pečminčinou do napovosemiche.

0: Menšinu podsebilki. Na vosomje, to poladame, hače tež policija ižo po drohach popuču.
1: Policija z G.
0: A ja to po viacorych sabotážnych pospytach přečivo zastaraniu z Milinu Nimske, to běžo ona tež severne Budešina zasadžena, to je policija našemu z Čelaky v obkročiva. Miestem je policija tež v bydleniu podladného, kýž bydli ve Severo-Rynsko-Westfalske rozbuch linu namakava, kajž nocgóny minister NRW Herbert Reul rekne, je neskutka podladne netko běži popuču policija za ním pyta. Vúznavarske písmo je autentické. Identiske je policija zvěščiva zvěrskou nutskou minister Dobrindt řeči vo jednitlivém skučičelu a vo klimovém terorizmě. Štvortk je 78-letný senior, policiju zazvonil a je rek, zo je kajž vopada ladarka, kotra se vonio stara je od došu sobu zaua. Tutej bichu 10 000 €. Na blaku so policija z ladarskim předozačom dozviska staje přepytovachu službne autoladarki a vopravdze, tutem by dobuva 78-letno z vopravdze tutemi 10 000 €. Rentnare padne dre češki kamen z útroby přečivo 46-letnej nímskej ladarce, však je kripo netko přepytovania zahajiva, ona zmije so zamovič dla češkoho padústva. Nedom k cjom nie zbožam dojnže štvortk na A4, mes svojni boršu a honim vujezdom, zjedže 76-letne ze svojim Mercedesom z dotal neznatije příčiny nalivo a prasne do mojho busa 20-letno, zranio so nichto nie vecna škoda 8 000 €. A jen 19-letne bie potom večer na A4 pola Ottendorfa okryle nasmier Zorelc popuču, neabce jedre so niečemu vúvinič spytav, přes to zjedževun do pravoje planky zranju samodostne nie, neladejo na to je škoda dost švysoka 10 000 €. A nešto hodžim požišo, bie nimale na samsnem votrysku autodrohy 47-letne ze svojim nakladnem autom popuču, mes Ottendorfom okrylu a počnicu, so neabce zvěrečů vůjine. Tež von zjedže do pravoje planky autodrohy, muž sam nie so zranil, ale na jeho auče a na plankách nasta škoda 15 000 €.

Eros Ramazzotti. Vosomenci no dovosemiche, utromnejak tisarenci, utmitalski postro. Dženca svičí drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer Evers libone jubilee svoje biskupskeje svičizne. Dženca napojednačich v drežanske katedrali. Dosče na vosebite svičinske kemče přeprošeni. V Drevcach sviča vesne svičin juce, a to jižo od popšipodnja. Zromadnje svečič, kulturo doživič, v Lubosču, maja tež vesne svečin, dženca a juce, a štú so hori za starú ratarskú techniku je tam dopodnja od jednačich vútrobne vítane. No ja, ja viem, zo je tojšto ľudži, kýž si tež raz tajku techniku vobláda a v Lubosču, no zavisče dlho, ja se pobyli nesče. Na areálu okolo Horčanského sportnišťa odmieje sa zaso jechanský a skakanský turnier Sakské mistrovstvá ve mnohostronským jechaniu, a to U21, po takým trochu močich jechariu, prúvania zmia ve dresúrie ve skakaniu, přespolným jechaniu, a to dženca a juce, stajne od rana 8, po takým za nekotre menšine punželus, hač do navečora a nedželu popúdne vubidžuja sa zaso zapšahy a dosť poskytku za najmenších ľubovariov koní, potekým za naše deči tam tiež zmeja. No i to doječe si rad ľubie dohoku a pohoňujče tiež močich ješariov. Veronika Kalinuč, Cynaspiwa.

Če začmiči no po 8. je. Dosť je v povestčach svišeli, maja tež lica za so, hač runiš skromne sapski podžil na Vužiskim festivalu. Pokazaja tam dženca večo napšikvat na po 8. Znova hudžno dživadvoje program Der Ausweg, v kotrimž zaklinči tež tekst Franca Kafky Serbsce od Mirane Cuščcineje a predstajane od dživadelnice Anje Timanoveje. Tež loni hižo Bichu studenča Maxa Reinhardoveho seminára ze Svina přeprošení na Vužický festival a předstajachu menujúce viaco rečne Shakespeareove zonete v nedušej briketovej fabrice v Domstorfie a tiež tam by profesorka Anja Timanova zonet do programa zapletva, kýž je za svoj čas Albert Vaurik do serbštiny prevozil. No, to sa dívaš a ľubovario literatúre sa viesela Kajkých klasikario máme miestem tiež podžilne serbsce prevoženech, kaž napríklad spočátk Fausta od Goetheho, abo Odysseu Mera, abo viacore dživadvore Shakespearea a môj lera. A ďalší krotký text po takým tiež Franca Kafky. Dve menšine hišče potom je Biedl Knadževič.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcila.
1: Svoje jubilejne peča 20-letne vusovanje ma dženca srpski televizijni magazin Vulatko z Čelaka MDA. Pohodžinske vusovanje v obšija přinožky ze šelakih v obvuku srpsko živenja, ale tež monotematiske vusovanja, kajž napšikvat vo Europiadze abo srpskim živenju Berlínje a Praze. Jubilejny pohodžinský film, kýž nastava tukvilu s pomocou KI, vusova Vulatko v novemberským vudaču, ve kotrem žde vo vupočovanie Serbu do Ameriky. Na Vúžejským festivalu je so tutem týdženu odmýva prapremiera inscenácie Der Ausweg s vúriskami textu Franza Kafky. Jeden z nich je Mirana Cuščcina do serbšiny přeloživa, studenča dživadelníctva Maxa Reinhardtova seminára z Vína, medzi nimi tiež jejich profesorka Anja Timanova a hostčo, predstavujú hudobný dživadelný program ve BV Vodže. Ďalšie predstavenie dženca. Horní Vúžice trénuja vo dženzničeho fachovce za komunikáciu vojska, kak so letaky s balónami rozdžila. Přitom jedna so vo zvučovanské letaky se symbolom a informáciami za namakariu. Nuzom páže informuja so s letakami ľudžokýž bydla v lietma přístupných končinách. Kamentný dom Budyšine svedčili sa svoje peča 30-letné vopstače vulku jubilejnú party Zmeja Dženca, verš k ste koncertaj skupiny Berlínska droha a Jank a Hanka.
0: Srbský rozvoz.

0: skróće. Tak so niekak dwie niedzieli doho, do toho hromadža pretač nastupia potom daloký puč do juha.
1: A zvodkiel vidia, do kotreho smiera dobia?
0: Ptačky orientuja so na słońcu. Maja takrec słońčne navi a tun kytrodere funguje. Najviace z nich leči lito vo blito po samsne čarje. Jedna vastojčka leči svojim živeniu přerysku trojce.
1: Vozmu bačane a vastojčky popravom samsne čaru?
0: Nic cele. Bačane vužívaja čopve prúde povedce a tute ich nesu. Vastojčky dobia ze svojimi kšidleškami pilnišom machotač, zo bychu k cíli doličeli.
1: To je vo sebe zatúr, kisulica prvný kruč podľa, zaušče ketro vulky dodomde.
0: Cele vieste. A vieste, što je za mne najväčší dživ? To, što z nich namaka kletu naleču, svoje niezdo zaso, když so sem nauruča. Vostajče po takým niezda tajke, kajkež sú, zo môžeče kšidle škatúr pšečelu kletu zaso tu ve vúžicu vítač.
1: Božeme vastočky a bačone, pšileče stroj zas kletu naleču.

Na, so Serbia tež za konje horia. O tem ne trebam vam povedať, vo sebi tež za konjace šport. A nic jenož, či vúlce a starší a názorničejší, ale viezo tež, či kýž sú pod vestej starobnej skupinu, menujce U21. Na areálu okolo Hočanského športnišča, tam odmeje sa od dženznišeho rania, menujce za so jechanský a skakanský turnír. Sakské mištostva to reka ve mnohostronským jechaniu. No aj a od rania sú tam hižo duce, zo bychu zvožili prúvania ve dresúrie skakaniu, přespolným jechaniu dženca a júce, stajne od 8 hač do navečora. No aj když chceče so júce nadživač a obladač při vubiedžovaniu zapšahosče popodňu tiež vútrobne prošení. Přijedče do hoku s com ty svojbu, tiež s tými najmenšími za nich je tiež tožto zabieres přihotované a vodní tam tiež nebudeče.

0: 5 minút do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Ma dženca Bianca Vincina spančiť z Kukova.
2: Dženca, na soboče, máme snáno kvílku, zdychnenčko za sebe. Hára zajšvých dňov je za nami. Proste čišine vúboko zadechač a vúdechač. Začuč, kak vútroba bije. Doso svúchač. Što nietko rúne triebam. Múdrosť indického mnicha, kýž sem nedávno čítava, rieka, pokoje započína so tým, zo so každý deň znova vo svoje čivo a svoj duch staráš. Kak ze svojim čivom a duchom vopkáčam, mám sama rúce. Brneš svišu šedne veľa horkých povestčov. Tola každým z nás je telko božích darov, kmanosťov, talentov, telko čivoty a moci. Užívajme to. Krize sveta nehoďa so prieč. Naukme, s nimi vopkáčeč. Přemyslujme, kde môžeme namiestne zapšimnič, kde mávem sobu skutkovač a kde sa tomu, štož nemáme rúce, přimierič. Když dovieriam so Bohu, nejsem sama. Tutem zmysle přeju nám čenc mirnú kvíľu za svoje potrebnosti, čas za Bože dary, kýž smieme vúživač, a vokomiky plnie ľubosti, kdež môžeme s vočkom a duchom na to dobre ve nás a vokovo nás ľadač.
3: To praj Bianca Vincina ze Spančic z Kukova v nadavku, tamnejšie je farské vikárie. Cimínčine do 9.

0: Molo mi ešte nic. Jednač menšinu podževečich je...
1: Polícia z G.
2: Aj v tom ste zavešite v nemských pojezdčach a nadregionálnych pojezdčach ženca hižo svišeli možno zo haj a jeli zo nic. Po viacerých sabotážnych pospytách prečivo zastaraniu z milinu v nemské bie policia tiež severne budešina zasadžena. To je ona nám ženca a čera tiež hižo v biehu noci muž preč vopkočiva. Miestom však je policia tiež v bydlenu podľadno, kýž bydli v severo-rinsko-vestfalske rozbu Linu Namakawa, kaž nutskone minister NRW Herbert Reul rekne, je neskutka podladne netko pieši popučuva, nišče pšetca za njim pytaja. Uznavarske pismo je autentiske. Zvierskove nutskone minister Dobrindt reči vo jednotlivim skučičelu a vo klimovim terorizme. Štvortk je 78-letny senior, policiju zauval a i rek, zo je, kajž upada, ladarka, kotraž so vonjo stara jeho tošu sobu zauva, a v tute bichu 10-40 euro. Na blaku so policija z ladarskim šedozačom do zviska staj, přepytachu službne auto, vonje je ladarki a vo pravde v tutem auče bieto bua 78-letného se svopravde tutemi 10-40 eurami. Rentnari badne češki kamen z utrobe Přečivo 46-letný nemský ladarce však je kriponietko přepytovania zahýva, ona zmie so zamoviť dla češkopadústva.

0: Kapitel Knadze Satir. Wisst ihr, wo poprałam so przez Prahu Rika Wobjo bieži? Što? To vám nebie znate? Nas na noje tyš lipe tak. Vierne šak to neje, to je Vltava. Tverdžili pak to tede raz samo v televizoru su. Kak je tutomu lapsusi v televizijnem magazinje Vulatko dojšvo, to poveda nam Klemens Schmidt.
1: Najpodladre tede ište byl nesem redakcii Vulatka 2008 tobie, teko pak možu rec. V tematickém přínožku je tam tedy mladý serbský žurnalist po Praze věd, který potomne Riane Kučiky z Votého města přiladovarjam prezentoval a potom je MTŠ z mužiče na štělaku trubil, zo běží po Praze v obje. Zmilk je teda hakle po vysyvání přínožka napadnil, čenca je to směšná anekdota, kak je se naša redakcia Vulatka zajšvěr 25 letách tež raz teabo tamne jeko sama použila.
0: Na 25 let Vulatko, čenca Ulka téma nic jenoj štu na štělaku, ale vo 12 vysatež v televizii MDR. A k tomu su moli zajímce po takým v zajšvěrch dňach kvisovač kuriozita z Prahy by jedne například prašenie. Dalše by nastupaja moderácie. Tam chcuchu kolegoj v obliča vusyvania viedzeć moderátorojo a moderátorky pod takým Vulatka kelko dahich v zanšvých letách by?
1: Snadaš tiež sebo hodali, što môže naraz šimenovač? Jasne, Bogna Korenkova, potom mode tukvine duo pokova Katky Pöpelec a Jakuba Vočarja, animoto moderirovachu vusyvanie zaješvošti tiežižo Roman Nuk, Stefan Schmidt, Danko Handrik a Bibiana Bartec. A jeli tak chceš, bych ju to samo ešte viace. Před letomaj však sme v osobite dječace vysúvanie produkovali, po kotrem švedešte dječace moderátorce Hanka Cižec a Valentina Šočic.
0: No, aj tak daleko krutký vúriesk našeho kvisa vo Vulatku. No aj kotrež ste môli online vúhodač a nedom po pšichodnej stúčce, když je Andrea Špitanková dospívala, vúlosujeme mies svojbnými, lebe prajne vobdželníkami, svojbne vedenie po Drežanským studiu. Po takým ešte raz předechač a čipný byč, štú smysl na vosebite vulet veselič.

0: Verš k dženznišeho svedženja ste koncertaj skupiny Berlínska droha a Jank a Hanka. Nimo toho predstaj so publikumy 29-letný Harald Muller, kýž má české korenia a navieduje kamentný dom od sreč Julia. Na tři a cicitých trastových výkách tuto konstitutňa historickým starým měšče Gredingu blízko Ingolstata obdělá so tež serbské jutrony zpěváky z Delně Vůžice a Slepoho. Maja tam svojské stejnišče a prezentuje so na vůbymaj dňomaj tež na jevišču. O tom informuje Nadine Adamová z Jančojského muzea, kotraž je přebyt k serbských jutrunych zpěváků organizovala. Na 100 stejnišťach poskyčuje nádobnú drastu, drohotné pváty a drobné tvory. Drastové výky bajerským Gredingu přiečahuje kožo leto tež nadregionálne publikum. A to bych u naše poistče, kotrež namakače na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
0: Als Wunschko so přece zase na nás mehe, nikotrym rutschele, a ve běhu dňa potom ještě viac k nám do dvůrečné horní Vůžice so přidruža. Zmieme dženca takhle 21 stopňu, jucovku 19 a potom pondželu tež takhle vůkovo plus minus 20 stopňu.
2: Droj su dženca do půdňa, tež svobodné dobru jizbu do dženznišeho do půdňa.
1: Serbský rozvoz.
2: Tako je hižo 4 po napu dženca čiš.

0: soboda tym dziewaja, zo by so serbska telewiza kóźdy krót za so radziła.
1: No, po takim żadne galandy, ale żadne powietrowe balonki, za to pak w obsahowe placki, abo?
0: Najprede nie svičíme jenž sami, ale vinujeme so nadrobne v osobine, kýž burzy svoje 90-čine vosvičí a kýž hornju každýž denju v Užicu jara dere znaje a celkon v Užicu zvutro vylubuje. Minju spisovačela Jurija Kocha, kýž nie je jinice literárne tvorby stvoril, ale so všetco zase jasne za vukovanie v Užickej krajine zasadžoval a so jasne přečivo v udobyvaniu Brunice v upraju.
1: Paralelne kubulatku máme však tude další jubilej, pričímž so jubilej jako pomenovanie runie dere nehodži minju bojivo šulove Krusčicach a to veliču 2001.
0: Jasne, že je 25 let po tak menovanem šulskim zbyšku za nas pričina so šuli vienovač. Nepaladame pak jule do zajšvosče, to su mnohoze nadost činili. Skere nas zajmuje pšitomnošt a vo sebe pšichot. Kotre boje so tukvilu viedu, kotre ideje a iniciative so rođa, tomu so ve vulatku vienujeme.
1: No a potom so tola hišče viezdžička zabvišči?
0: Hej, so wie, menujce filmowa, to so jara nadžijamy. Przedstajimy Klemensa Bobku, młodeho dživadelnika, kotrohož we przedsoviace filmach uladamy. A kiš ma hižo swojski fenowy klub, we vulatku vidiče, we kotrym filmie aktualnie soburaje.
1: To reka po takim nickom džič, dženca s dybkom 12 we MDR Televizii. Vulatko zasvičič.

Cimicina poci byli kinače sa čeja Blanka Funcina je vám v povestčach o tym hižo povedala, zo je leca zasa hačrunič skromny serbski podziel na Vužiskim festivalu. Pokazaja tam dženca večo napšikvat na po 8 znova hučno dživadvove program der Ausweg, v kotrymš zaklinči tiež text Franca Kafky serbsce od Mirane Cuščcine je a predstajene od dživadelnice Anje Timanoje. Die Schloni hijo bichu studenča Maxa Reinhardtoveho seminara ze Svina přeprošeni na Vužiski festival a předstajachu menuce viacorečnie Shakespeareove sonete v nidušej Brigettovej fabrice v Domsdorfie. A tiež tam by profesorka Anja Timanova sonet do programa zapletva, kýž je za svoj čas Albert Vavorik do serbsčiny převožil. To so dživaš a ľubovario literatúre so vesela. Kajkých klasikario máme miestem tiež podžilne serbsce převožených, napríklad spočatk Fausta od Goetheho abo Odysseju Homera, abo viacore dživadvory Shakespearea a Moliera. A ďalší krotký text Franca Kafky.